pokoji a mocným pokoře. Slétli se vrabci do chvojí a chrastí na dvoře.